Ešitko dobre, a veľa vesela pšieme, so vietež Noáčkam. Noáčko je šest sábskych základných šulov budeského okresa Svetšachu, však na čerovši soboče pri horcich temperatúrach svoj šulský zastup. Doromade kodži na 140 abicíniku v 7 riadunách na sábskych základných šulách júdce potekým prýny raz došle. A nebude to hižo tak horco ľube džiči, kaj sem preda hižo skrutka naspomniva. Ježo džen sa so čujom nepříjomnišo bude a natribne dešť smie so příroda potom dre dešť. Nic je nož džen sa takle mal kusk, ale vod júciši je punžel potom čím viac veselič. Vodňo zmijeme příhodnem tyženju takle temperatúre mest 25 a 26 stopnemi. A ešte vážna informácia za tých starších a väčších nuáčkov a ich přijest do internáta sábskeho gymnázia tu Budešine. Tutom bude dženca od 18 do 21 hodin a júdce po vúčbe na podvýmaj so vodmi potom za nových vôbedľariu Zahajenská zromačízna, na kotrýž mi so tiež kúžde vopčilič.

0: a když on stál před brigádou, no hej, on je byl krutý, dorazný, ale on je tež, když jsou potom úpravy byli, no, tam je on s těmi hulcami šosob učinil, se s nimi měril a tak. A tam je on opravdu jen pořádný člověcký bača tým šulerem namakal, abo měl a šulere tež jemu.
1: Runje sme svišeli prinju Serbsku kulturnu brigadu pod návodom Achima Brankačka v narovaniu z leta 1958, jako by kôr hižo 5 letov naviedoval. Když tu te narovanie svišu, nebych si myslil zo spievať u šulský kôr modostných. Kvalita kôrového spievania je kytro vysoká, a runješ jeho ženie zeznal nesem myslu si, zo je tuta kvalita za služba Achima Brankačka. To mi tež viac vo ním jako vumilská a dirigentská vosobina praj. Dokež biesviestie krutosče nie je taký nivo najskierie možné. Nímale cíve NDR-ský čas je vun dirigent kora brigády byl a viacore generácie šulorov vumilsce vobľivoval. Za dorosčeného človeka je také kultúrne dživo drude samozrozumlivé, za modostného pak dávno nic. Tuž byše Brankačk ve vesti mierie převožová. Převožová mies generáciami a mies staviznami tučasnošču a přichodom. A to so jemu hač do vysokeje staroby rádžeše. Ale junu má so šitko skončič.
0: Ače si von to sam šit spiju, to ja môžu ťažko prajč, ale začúval juju, to je on tež prajú, že on to začúval. No za tom starobno rozdiel, no za tom čeco väčšie a väčšie odveje, no. A ty štede sú ižo modostní, naši byli a vundie bol vedidovej starobie, doby jen prajč, no. Aj. A potom ešte toch modach tam mil, to jen začúva a vundceli vešte tiež.
1: Ale ač runieš je potom 1988 dirigentský kiešk brigády na přichodných dále dal, nie je vun zvisk ke kore, že nie celé přetornil.
0: Po zmene, abo vetu tým zmenovým času, je Bogna Korenková mila jen čas brigádu. Ja viem, že on tam poradžoval, potom je bola celé krotko tiež Görlichová, ja on poradžoval. A poradžoval je on potom tiež Friedumana Böhmu, v osebe ve Vúbierku, abo ve zestave programa.

0: Čím dlje pak so z osobinu Achimom Brankačkom zabieraš, čím menej hodí so za jeho opisanie jiničce zapšieče, koruje navoda, abo dirigent, abo vúčer.
1: On je stavizne, on je takáž hudbu, no on je vúčmice písal. Kaž ten je napríklad, Julie, no direktne tute sapske stavizne, ktoré sú sa užúvali v vúčbe, to je on najprv jemu do převrota písal, a potom je on po převrote 92-93 na moju prosbu i také dokumentácie romadže zestaječ za 1-12-letník za kurs, dokež je so cukovne vážne vúčby jo so zmenilo. A ve sapštine mu nesmo mali dokumenty niče zromadžené, no sapske dokumenty, ktoré sú vážne. A to je on potom tuto vúčmicu za 1-12-letník spísal.
0: To pak je jenož jeden příklad, když dalše vúčbnice nastachu na jeho iniciativu a z jeho piera. A tyž ve serbským kulturnom archívie nadenžeš skoro 100 zapiskov pod jeho mienom.
1: Abo napríklad, tyž na tých veľkých staviznách, no to si pomozli, no to je nedivo serbského instituta. To nie sú stavizne Serbo, to je vúčbové instituče. A jo, je ze serbského Achim Rankačk. No, on je nimo svoje vúčby, nimo toch korov. Je on ešte, Jule, na vúčbnicách džival, takým vedomostne sobu džival.
0: Tuž mieli ešte v opisu ani auto a vedomostne sobu dživačer dodač. K jeho najznačišim publicistickým dživam svušam je zdrujim biografia Bjarnata Krauca. Je to hoberský naval na narovkách. To nemôžeš celé sam zmištruvač, za to trebaš čvoviesku a dušinu podpieru. A tu je dostal od svojej manželskeje Moniky.
1: Jeho žena je mu krbet svobodne držala. A ona je jeho tiež ponúvala, alebo ja viem sa dopomínať, když sú všelaké vopomnenské dny boli, no, hej. To on prišiel druhé mi na probu toho a toho máme mu vopomínať, po takým dobu mu za toho a toho jen spiel nás učovať, alebo nekaký program nás učovať. To pa nie je od neho prišlo, ale od nie je. Ona je mila, tu sa obskupratu kúve vôve. To by še

0: Achim Brankač kje so čas svojeho živenja vo tu serbsku vec, vo serbske vumjostvo a kulturu, vo sebe pak vo dale dače serbske duše na přichodne generácie staral. Na jeho iniciativu staj so napríklad studentský kór, kajž tež na jeho ideju centrálny kór domoviny, pozdžiši kór Budešin založivoj. Štopak je vun ve přichodných generáciách vopravdže zaostajú?
1: Ja si myslím, tun zahorenosť a tun ľubosť serbskomu spieve, serbskej kultúre, serbstvu docela. Also to je bolo šon ešte štešie vun zaostajú, ešte štešie dále, tak v tých brigádnikách alebo potom studentách, tešie vun studentský kór napríklad, potom založujú, no aj štešie vun tam dále dal. Also to sme ja česvičená za to. So je to to, što ešte dále skutkuje.
0: Štopak vun ve kujždem z nás v osobinsce zavostají, abo snano samo tež nic, nech se kujžde, kýž je ve nekajkej mere z ním činič mev, sam odmoví. Jasné je, išče dženca čerpaja serbsce viedomostnice a staviznárjo, kurovi dirigenča a vúčerio z toho, što ešte Achim Brankačk za čas svojho živenia stvoril abo nastajil. A runie to je snano mala ironia ve sebi. Muž, kýž je so čas živenia o to pracoval, zo so dopomnenky druhých nezabudú a na príchodné generácie dále dáža, zavostají sam v obširné zavostajenstvo a myslenie.

Mischitzes, mir me wodich nitsch. Marine putsch hier zdobom nasch putsch. Jeli wevier je aswirje bohu, pos tschischkach svojo živinjak rotschime, potom budžeme tisch my ve cvi svoj čuje skosči pola boha byč. Naš usto dosť dramatiske čuječe byče zmeje happy end. Nevu budži tole venami dženca vieste začuanie džakunosče. Najprede napšečo bohu, kiž nás sebi samým nepševostají, ale vo nás rodži a našu zbožnosť chce a nás k viernemu živeniu vedže. To runia napšečo Marii, kotraž je tak vážnu rolu ve staviznach umožinia rava. A dôž so po svojom puču ešte pracujeme a so drude starostčame, zo nebychme zamier z oču zubili, dopomíname so na ňu, kotraž je nás předešva. Na Mariu so dopomínajo, na jeje puča živenie tole nás pozbudža. Dež od neje vuknieme, je nám živenie loše. Skončne, dež so jeje zastupnictva duvieriame, spošči to nám viestotu, dokež vieme, zo sme vedženi a skúvani v mačenej ruce. Svedžin Sviatej Márie no nebe zača je za mne džin džakunosča a prostve. Je džin radosče a džakunosče, dokež je jeje happy end, kaž v obkručenie za happy end mojho živenia. Je svedžin, na ktorom zamuža šíci, kýž vieria, vopravdže šíce, vodechneč. Vodechneč tre nebudú judce naši šulce nuačce, a či starí zajace, a či kociš so do vukubvania podaja. Tola pšeju jim šim, s dobom vúčeriam a kubvarkam, Bože žonovanie napuč do nového živinského obzora a happy end.

A takhle Maukusk je so tu ve měšče miholivo, prošivo, netko dreje maso po něčím zase vůvětříč, věstča meteorologojo, tak so můli jistče so snadno tež například do kloštra podat. Křesťansko-sociálně-kupanský skutk tun přeprošuje zromadně s kloštrom Marijny Vězdu na zelovou nedělu potekým dženca do zeživěnské a zelové zárody pančicach kukuje. A na hosti čaká tam my s druhým připodňujený písaný program, my s druhým se svudvorským folklorným ansamblom, tež zelové a regionálne wiki so tam pokazajú odmeja zakončace ekumenický nešpor s budeským maj duchovným maj, tachanským farárium, kanonikom Vitoms Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom budú potom 17 hodinách.

0: Vítam vás na Dolnosaský žiel Nižeľského serského programa. Hojo Diana Šicová pri mikrofóne. Ľúbe přísluchaky a přísluchárie, riedne až čo zašaltovali váš serský program, poutňová přestavka s námi Božo Vetmeniata. To sú naše témy, ženca. My sme byli pla prednego gornosárskego feriového kempa a gronime vám, kak jo se ten rážio. Ve Brezovce, ve Srežnej Vúžice, riedne při Jazorie, sú težiši svoj cas přebyvali a tam jano gornosársky povedali. Ve Voricach, ve Jacvoukojc, drastvinem domje, gledajú sledk na dvojku tradíciu. Stoletné jubilej sú gáno svešili a my svešeme zašišče. Příbodce drastvinného doma majú ve Voricach také aktívne tuaristvo za oplevanie kultúry a drastvo Srežneje Vúžice a negledajú togodla jano do zachadnosti, ale majú také ve příhože viele predk. Tema našego celého týždňa je bola natvarenie Barlínskeje múrie. Tož ten dátum, ten 13. august, je se gastvrtk letniu k 5 a 6 žasetemu razoju. Žinca, co my hešti raz obširne na to gledaš, a náš autor Sebastian Elikovský Winkler opetajo, zašist togo casa stvoriš ze starego rozkvosového materiála. Vojna propagande miaze podzajčnemu a podjaconemu želu Nímskeje. A vesrejš, te gvose serskich casovir snanko z Dolneje Vúžice. Kak sú vöni tošten historiski cas doživili. Aktuálne povesči a bežo svovo nesmiju felovaš v našom programie a zachopienk usčevania svuša ak všetci našim nejmočim přísluchariam. Zvierecná séria je zase v exotických krajach duce. Vet elefanta a naupický búžo mene cvišaš. A s tým žo los.
1: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastro. Vecavského programa.
0: Ľúbe Žiži, vítaj šo před rádiom. A při našej feriovej sérii. Planas žonin to dále se zvieretami a žinca sme zase v džungelu.
2: Elefant a naupicka. Elefant Edwin jo byl duce, aby pytal žriedvo, žož by skýncne mygal se napiš. Lieše jo bylo gruce a vody malo. Zase jo elefantoju Edwinoju se zdalo, až výži na horisonče myrjo. Gažbak jo tamko dočampal, jo všukno bylo jano Fata Morgana. Razka chrapky vydy daloko a hyšči dalej nie jo namakal. Vytkul jo se naraz naupicka Natalia brava, jo bylo elefantoju Edwinoju všo jadno.
3: Som tak vácne. Som sa jano nasriebaš frižnie vede, aby megal tyre.
4: Taký případ pak také. Viem, gaža musíme ješ.
3: Veď kulga se ty berioš na opicka, Natália.
4: Pytam nikogo, kejnž by mi pomagal.
3: Bežko njame, že mši pomagaš. Přeto som čašne vacne a njamecne.
4: Ale znajom žridlo, z ktoregož se žridli, jasna, frišna veda.
3: Jo?
4: Přiš ze mnu sobu, elefant Edwin.
3: Jo.
4: Veda tam dosega za naju obeju.
3: Jo? Jo? Jo, kaž jo to tak? Ty
2: Nierovny pyrik, ten mycny a veliký elefant Edwin a ta mała naupicka Natalia, gytareš jo ninto vesný elefanta była hyšči menča, jo se udal na drogu k žriedvoju. Naupicka Natalia ga jo žriedvo nadejšva, ale vyda jo była tak dvymoka, až vyna sama ju nejo mögava dosegnuš. Lebda až ty byvej namiestne, jo elefant Edwin ze slednymi mycami se načegao dodvemi, a naupická Natália jo sejževa na jogo kšebjaše. Tobe dejali svyšaš, ľubežiši, kak gvosne z tej vobej skönčne tú fršnú vodu srebavej a mlácavej a mlácavej a srebavej.
4: Na, elefant Edwin, som si převiele zľubiła?
3: O, ta fršná veda. Ta sveži tak ako... ako złota miezga. Jano, Laupicka, Natalia, grajn, kak se niento zase dostaniomy zvymi ven?
4: Och, nic lasze ako to. Stup se kszczynie, ja lizon petwejon pysku geriej, a petom pomagam si zdvymi.
2: Elefant Edwin jose hyšči vopkaliu z vršnuju vydu a nejskeri rázka nejo pšavie přísluchau, co jo naupická Natália jomu narážíva. Švupdy vup ga jo vyna vulizva a se minuva.
4: Kak kadem ja mała naupická mec takému velikému elefantoju s dvými pomagaš.
2: Druge elefante su Edwinoju skończnie zase pomagali na svět. A ten nierovny pyrik wielkiego dobrošivego elefanta Edwina a mavu nieżykonu naupicku Natáliu pak žedne veci nejsu vyželi.
0: Oha, tak jo ujšło z elefantom a naupicku. Te naupicki su také neplecne a lušne, také víče bužame vetných ulicovaš. Ale za ženca jo nejprve dost toho naupickovania, ľubežiši. Žecem vám rednu neželu.
1: Raz, dva, či! Raz, dva, kajc!
0: A cenime dalej z novosťami.
1: RBB. Serbský program. Povězči.
0: Serbský kulturný register ve internete se dali uvio. Serbský institut, co teke ve přídúcem lieše se svojimi zaredovaniami pod titulom Sorabistika pod roze pokšacováš a sledne boršajnský krimi jo doproducirované. Žo bužo film prétne raz vížeš, svyšeš o nito ve našich aktuálnych povestčach. Serbský institut uvija Serbský kulturný register gromaže s partnerjami. Ten tyžin jo institut kvěstčí dal, až po vícilétnej konceptovej fáze sú letosa v júliu zachopili register systematicky naponíš. Za to sú teke uvijali technickú infraštruktúru, mjaze drugim informacijský systém registra. Za to šten zamier sú se ninto dojadnali Serbský institut, Serbský muzej v Hošebosu a Serbský muzej v Budišinje na kooperáciu za druge polieto 2006-2006. Dla pozitívneho vodkvosa a velikého napšašovania bužo Serbský institut to pobytovanie Sorabistika pod roze veleše 2007-2006 dali viasč. Tuaristva, muzeje, burske špy a kulturne kupvanišča v Bramborske a Sakske mogu sebe južo ninto teme za znova abo na drugu povojcu aktualnego leta uzvoliš a s formularom přospustajš. Letosa su sležarje a sležarki Serbskeho instituta ako teke kolegine a kolegi ze Serbskeje centralne biblioteki a Serbskeho kulturnego archiva svoje teme južo ve vesem a čižasča miestach a sach Gornje a Dolnje Vužice predstajili. Přiduce vierašk 725-letnego jubilejnego svieženia ve Grodku bužo Serbský mark 6. augusta. Svežen zgromažio v okresne cerkvine žien a serbske pobytovania při javišču pod gołym nebjom ve Grodku. Michael Apel pobytujo ako organizátor svieženia se hyšči přizjaviš se stojnišćom abo programovým dybkom za javišćo. Cebe spektrum cerskiego żywienia desy ten żyjen we grotku w odbyszczu wasz. Przyzjałszo se przosym pod michael.apel@dompro-nl.de. Na ledach dajo privatnu zonarsku szulu, w kotarisz gości w wotach mogu to samostatne zonowanie z błoszańskim zonom nauknusz. Po uspiesznym dokończeniu jezby dostanu wet Zeptaria Wolfganga Gala certifikat a smeju privatnie zonarisz a aż do wesemio luzi po wörze szofirowasz. Pisz stote uknienc, jonin to szulu uspiesznie absolwirował, to jo Thorsten Münch z Halle nad Solavu. Neskeres letne žiel wahrscheinlich Krimio z titelom Smierš jo moja, der Tod ist mein, jo doproduzirovane, poveže jo produkcijska firma. Premieru smejo film 7 advažastego augusta při festivalu nimskego filma v Ludwigshafen. Na samstnym dniu dostanio graja Christian Redl tam myto za jego grasze przepodane. Terminy za filmową premierę w Błotach w Lubińskim Groże hyszczy nie dają.
1: RBB. Serski program.
5: Z nami do spodobnego dnia.

0: ako se zdá.
1: Mi sa šajú ľubí, da plínze pekníč, potom včera sme noce kino ľadali.
2: Máme mamu kvôli programu, napríklad sa sme včera kúpať šli a my sme smeli bola do outdoor campa, jenu také wellness program sa počínč, to bolo rešte cool. My sme tie plínze pečali z Rafaelu včera.
3: Hej, te plínce bychu jara dobro. Ja som 4 jedva, 2 silene a 2 svotke. A ja som pondíš sutabo, to sme vopratu dara hinkrenili.
0: Ve biegu per dňou sú se žiši z pši jašilnili, veni suniacu novego nauknuli, a serski pejdali s drugimi žišimi ve svejem starstve. Julia Groni, až meža ferjový кемп svejim pši jašilam do Peruciš, vena planujo znova v lešu zasej oupšiš.
4: Es ist schon Muskelheit, da ich aber paar fein und da wird die Wille Pschirra da. Mojo fein Witzitschin, die Mami, die man in der Pschirra kubatsch. Hei, da buch hat dem Brümditschin, die so, gerade selbst, aber der Kritscher buch hat dem, also man nimmt sich davon empfehlen. Buch hat Preiwa, so da buch hat ihr Mai im Rennen Chas, also jen Digin, aber also Pjatsch, ne Mojin, Spatsch, da eigentlich fein.
5: To sú byli naše zašistče Bedgorno-Serskego feriového kempa v Brezovce. Julia Hrišina jo tam za nás byla.

0: Der Staatssekretär im Außenministerium, Chester Bowles, hat heute im amerikanischen Presseclub hier in Washington über seine zweiwöchige Reise in Asien und Afrika Bericht erstattet und hat dabei besonders über die Eindrücke gesprochen, die er von den Staatsmännern in einer Reihe dieser Nationen in Asien und Afrika in Bezug auf die Krise um Berlin gewonnen hat. Auf die Krise, die sich in diesen letzten Tagen durch die widerrechtliche Abriegelung von Ost-Berlin durch die Kommunisten so gefährlich verschärft hat.
1: Tak, když jsem já klebil píš a půl leta, to žádnou roli v mojom živěnu neograło. Z naší familie nejo nichten na podvěd, co šel, tož nejsme tam žádné zvízky měli. Vzpomínám se, ano, až jo naš nás ulicoval, a to jo musel nikak tam zvízku stojaš, až jo on raz byl v Berlínu a jo potom tež šel přes Braniborské rota a jo potom kšel až na tu Dobyšarsku zajdu tam ten veliký súb dojš. A to je bolo tak daleko, až on na koncu potom nie došel, zase slik a poň zase domov jeho. A to danas nie bol ten podviaca tak atraktívne. Za tých kenstu mili familiu na podviacu, to celé hnace bugli, dá se vie.
2: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa schätzungsweise 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor bewachen. Wenn ich einen Blick die Ebertstraße hinunterwerfe, ich darf den Bürgersteig nicht betreten, denn er gehört schon zum Osten, dann sehe ich, wie etwa 250 Meter entfernt vom Brandenburger Tor gleichfalls eine Schneise durch die Straße gebohrt wird. Die Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei, wie sie den Pressluftbohrer in die Erde bohren, und einer schaute mich an und es war in seinem Gesicht zu lesen, ja, höre nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auch auf deinen Tonband bekommst.
3: Som byl 3 leta starý a s tím se stajením nic nezvězujem. Obraze já znajom jano z dokumentárních filmů. Za lůži mojeje generácie Muria jo bývá nepovalný fakt. Lichota, drogovania nejo dalo, ale já som svoje možnosti veto namakal. Já som studíroval v Praze.
4: Ja se direktne nedopominjam, dokulaš som to bila přemoda. Ale v 60-tych letach jo byl cewe Berlin ešte taka vysebna zóna, to vim se spomneš, dokulaš som raz, ako gele sobu ve auše do Berlinja jeva. A to su musali te dorosčone svoje upokaze pokazaš, při zaješče do mjesta, to jo bylo ako při granice. To som se živava tekde, ako gele. A pen pysži ve šuli sme teke o tom diskutirovali, vo stajanju Murje, a gwone argument jo tekde byl vytvandorovanje velgin dere kvalifizirovanoch luži na 5 jacor.
5: Berlinska Moria jo byla za mňo jano granica, něco normálnego, dokolaž som s nejo vetros var. No ja, te luži su byli popšauem přecej rozkojone, dokolaž veni nesu mogali te svejšpne ogledat hyš a togodla nekotare by rad tam něco kupili, abo raz gledaš, dajo tam něco nového, abo se smakali s drugimi svejšpnemi, ale ja nejsem měla tam familiu, meja familia jo bydliva v podsečnem troně.

0: mjesec, ex cvijekom se obžilili na Lipšćanskih peneželjnih demonstracijach. To je južove oktober je bilo. Tam smo pen svitsku zasvišili a vovali Wir sind das Volk. Za vjeci demokratije, za licho dominjenja a drogovanja.
1: Ja, som bila v studium je, v podstupim je, a som šikne vjece tam sobu krednova, a tom som tam teke sobu maširovala. Nisom veževa, co pasirujo, popšavim. No, a nisom do toga vjereva. Za mnjo jo bil neco vesednego.
0: A vizjavljenje, vytvorenje tije balinske murje sme doživili pri televizoru. My sme gledali povesti a to sme pen tak doživili a sme se vegin živali. Vegin živali a nie sme zošem nepeva raz vežili, co groniš. Ale penicom sú napríklad na tých peneželných demonstráciách v Lipsku prichádali inakšie ľudia. Ken sú niento volali, wir sind ein Volk. A to je mir z pšaudokronjane ako serska gradu zu se bylo. To svoje, wir sind das Volk, to su volali, a pen naraz, wir sind ein Volk.
2: Die Mauer wird ungeachtet des kraftvollen Auftretens von Herrn Genscher und Herrn Schulz in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Das ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen vor denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören. Die Sicherung der Grenze ist das souveräne Recht eines jeden Staates und so auch unserer Deutschen Demokratischen Republik.
3: Jo, also ja mogu se ešte vegin dere na to spomniš. Ja som doma sežil ten žen a som televíziu gledal. Tokraž na zema je vegin živna bola a skoro kúže žen sú neco nového vozjavili a tam som ja doma bol a som televíziu gledal. Ja som to vižil, tú konferenciu, že sa ten Čabovský to gronil po mojom zdaši, jo to netváši, alebo také neco. Ja neviem, neco on to predsetol, ale ja si videl ja no umyslil to, čo ja no. To som ja sobou krydno. A moja ženská ja, ona miela spozna šichta, ta je ešte živová. A potom som ja s autom tam miela a som ja, no, suchaj raz to so.

0: Ich denk dabei manchmal an dich ganz lieb, an den Betrieb, in dem ich nicht mehr bin, und an die Straße mit der Ecke, wo so zieht. Ich weiß, zu Hause sitzt in weichen Stühlen. Ich gönn's euch, manchmal abends seid ihr müd, dass ihr am Morgen dann in Ruhe und dem Frieden in euren Tag geht, der von hier kommt, wo so zieht.
1: Pschidoce seid ja in der schwellige Sinn. Den Thomas, den ja Berlin ja Studio war. Den ja Jusha, wie passt der Lager? Da haben ja Jan, kennst du ja damals neben Büdlio? Ja. Den ja Pschidoce gerade, Thomas, Stein, da haben nicht so, ja. Da haben sie gesagt, nee, es geht, ja, noch Saschili, die da ja Zester, da haben sie, wo ich gerade, Mensch, da ja mir zu, nicht das Pasch, aber da haben wir doch so was schau, aber nicht so, da haben nicht, was Predner so Nikotara Billy, kennst du, da sagt man da.
2: Ja, mam wesebne dożywienie ze subnieniem murie. Januarie żywiesz naszos tu, żywiesz a wesom żaset som dostał jadnu raznu möznosć na stipendium wot DAAD, to jo Deutsche Akademische Austauschdienst. Wenn i gasu zachopili gledasz na DDR ako Ukraj, a su usypali stipendia za wiedobnostnikow z DDR. Mej szef jo ten raz groni Leibner, malsnje nieco spisajšo a dostanjošo šansu. Ja nesom do togo veriju, ale januar je jo to tak daloko bylo. Potom som cevy cas převršenja pobyl na univerzitoma Göttingenu a Kölnje. Kúžde žen som sebe kupil kopicu Zasnikov a se Jano žival, co se doma čoj.
1: A potom so vodin tam šišli a celo malo auto je prišel, hej, prišel je vod drüben. A potom so vodin, na klar. A potom so vodin se z nimi celo noc tam bokovo ganjali a še kdo pokazali. A znači čas, ja von zazvonil, v šuli zazvonil, ja doma, že ne nisem telefon imel, viš tu, vod čoj, ja nintar odo prišel. Ja so vodin, ne, da se te glup, kjal.
2: 9. novembra. Sme sejželi viaco kjarcmje, televizor jo byl zašaltovane a sme viželi, co se stanjo Barlinju. Naraz som ja byl ten veliki Ryszard tam ako jadnučki osi v blízkosti. Kúžde jo mje gratuliroval, onož ja nic nesom cinil. Také to bylo. Ja, napšaudu. Tam ve Rožku jo visa ten televizor a my sme tam pivo, pili a všechno, jo, a naraz, co je tam los, jo, also, čas na věc.
3: A kdyraz jsme pentyky se s naším trabijom do Pytjacorného Barlinja se dojeli na tak poměňony vítaňský penes, begrüßungsgeld, státa BRD za nás Pytzajčnach. A ze žínzajčného gledania jo to byl veliký motor za Pytzajčnú industriu. A ešte větší motor jo však pen byla ta penesná reforma na 1. júli živěžaset a se vyjete přizamknenie DDR 3. októbera.
4: No to je bol zajímavý čas a s naštým mjasece na koncu leta živiš a vodcem zasad až prijedne čistýry mjasece leta živiš zase tu byli napšaudu mjasece lichotnosti. Žeš jen mogao lichotne groniš, což se myslil a nekak jo to bylo dobro začuše, což pak jo se potom při idúcich letach zase zebralo. To nie je tak, až sú sa všetné žičenia spolnili.
3: To sypnenie múrie je obšinia svoj možnosť drogovania pecevém svieše, to jo bylo v Egindérie. Pen som sviet opeznáva, ale teke toko cúzego suseda a som ale teke už to toko drogovala. Som byla dlí teke v druhých krajach, tak až jo, to jo v obokašenie na kúžde pát bylo a to jo bylo riedne. A te živinské obstojnosti sú sa vysepne spíreda vaním DDR ku BAD zminili ofensívne napríklad. Budešin přes leta jo se ufajnoval a jo vrdoval pšaue bergarské miesto. Ale ja som teke skupiva svojo živo.
5: Die Sicherung des Friedens am 13. August 1961. Unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hatten die Werktätigen der DDR die Grundlagen des Aufbaus des Sozialismus geschaffen und waren nun dabei, den sozialistischen Produktionsverhältnissen endgültig zum Siege zu verhelfen.
2: Som to widział jako wielką szansę. Za mnie jo to weznamnieniło až som mögau svoje kontakte na pelu fyziky rozširiaš do celého sveta. Mimo toho, až sa musí pšašaš partaju. Som mögau svoje slíženia previasť ved Moskvy a Katowic alebo San Francisco, Tokio a Peking. To mi je veľa, veľa dalo, až som mögau namakáš přijašalov na celém svete. To žinca zase ináč ugleda. Ja, na každý pád. Ale v tom času, v tých sledných čižašťa letách, je to vegin dobrá šansa byla.
3: Subtilne jo sa nieco zmenilo, napríklad tá pozícia DDR-ské ženské, jo sa masívne peško živa. A sú myta stavne ešte vo veľa níše za samské živo, abo a se stavizne jano z pytiacovne perspektíve ulicujú, to je taká subtilná zmena.
6: Wir sprechen immer, meine Freunde, von der Wiedervereinigung. Sollen wir nicht lieber sagen zur Befreiung des Ostens?
1: Jo, naja, also ja mogu ninta šuži hiš, da som kšel se ogledaš. My sme potom net v februári živé žase do Bibli sa jeli, tam žas je moja šota bydliva, a na ogled byli sme tam. Ja som si vjasili, a oni si vjasili, a naja, ale také extravagantne veci teke nie sme tam akali.
3: Abo sú vystali same te obstojnosti, napríklad za Serbo, ten jamajú až do žincajšnego pšavo kultúrne a kupanské autonomie. A Serbe sú v menšine, v všakých krémiach, to je tak vystavo. Tam sa nie je nic menivo.
7: Also za starých ľuží si myslím, že byl veľkým rednie, dokoláž te sú vetresli v jadnej Nímskej a mejesta ješi napríklad te kševej pšetce jano jaden kraj a tej se veľkým vjaselivej. Ale politicky musím groniš des jednošenie jo byl všem malcne. Dokuláš te pšaua napríklad za te žinske sú byli ho v DDR lepšie ako v petjacornej a si myslím, za to musíme hyši žinca živaš, my vejovame zase za naše pšaue.
8: Die Imperialisten wollten die DDR, ein Bollwerk des Friedens, überfallen und die Uhren der Geschichte zurückdrehen.
5: Das durfte niemals geschehen.
8: Der Frieden war in Gefahr.
5: Er musste gerettet werden.
9: Datum 13. August 1961.

ze zukami murskich žišelcu na Barlinske muri, do uklincujo naš fiča kugošpje peš a šes žasete vrošenice stajenja Barlinske murie. Za šišč casa, čo dostali přes zukove dokumenty z toho casa, rozkvosove ustčivanja a spive, ako teke přes ulicovanju casovih znanku šakých generáciu z Dolneje Vúžice. Povedali su Alfred Kjacmarik z Prijavoza, Bernhard Natke z Nuvese, Juro Gera ze Žilova, Irena Halberscholz z Ochoze, Werner Meschgang ze Zaspo, Hartmut Leibner a Christiana Pinjekova z Hoschebusa a Birgit Naglova ze Smogorjova. Autor ustčivanja jo był Sebastian Elikowski-Winkler.